Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Is it a light?

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Vladislava Koniak-Kamise krok potvrzuje pevnost vztahu Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti, uvedl Navrocky na sociální síti X.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika.

House. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dancehallu. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na ty nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Dance Radio. Dance Radio. Brusel News.
1: Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Vladislava Koniak-Kamise krok potvrzuje pevnost vztahu Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti, uvedl Navrocky na sociální síti X.

Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Euronews.
1: Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížili její závislost na Spojených státech. Uvedl to před pátečním jednáním ministrů zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.
0: Dance Radio.

0: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila. A Climax Chris

0: Rádio Brusel News.
1: Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Vladislava Koniak-Kamise krok potvrzuje pevnost vztahu Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti, uvedl Navrocky na sociální síti X.

Wow. And she's got my demand. Come on, move.

Tech House. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na ty nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika.

0: Rádio Euronews.
1: Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížili její závislost na Spojených státech. Uvedl to před pátečním jednáním ministrů zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.
0: Dance Radio.

Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brussel News.
1: Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Vladislava Koniak-Kamise krok potvrzuje pevnost vztahu Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti, uvedl Navrocky na sociální síti X.

Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence

0: 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

peace. My family. The love. The energy.

Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej hraní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. Tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Za náma Féteru Dance Rádia, výborný kousek. To byl Martin Solveig, Do It Right. Pro mnou už pomalu slyšíte novinku. Za chviličku novej Mousy Man, Skip the Use a Ghost. Jak už jsem říkala, bude to novinka, probudí nás a následující hodinku otevře taky Armin van Helden, Mark Knight, Dee Ramirez a kousek s názvem You. Všem přeju úžasnou sobotu, jsem Terka Ročeňová a v tuhle chvíli Féteru Dance Rádia na vlně 89, 102,9 FM startujeme sobotní Party Break. Je 13.01.

0: No Man Strangers, Féteru Dance Rádia na 89.9 FM, 14 minutek. Po 13 hodin se odstartoval bez... Já jdu domů. Dneska už mi to nekecá, to jsem před chvíličkou začala. Odstartovali jsme odpolední vysílání. Já pro vás mám tolik informací, že bych vám to všechno chtěla říct strašně rychle. Tak rozhodně se koukneme do světa hudby, protože mám pro vás informaci o Karl Coxovi, on se setká s králem. Taky Amelie Lenz vydává nový album. Kdy to bude, tak to se taky dozvíte. A jakou důležitou roli odmítl Nicolas Cage. Taky nebude chybět Party Service a spousta dalších zajímavostí a vtipných věcí ze světa. Jestli máte i vy vtipný příběh z tohohle týdne, klidně se pochlupte, já se ráda pobavím, jinak klidně označujte danceradio.cz, kde nás posloucháte. Já se ráda podívám, taky to při nás dílem na našem Instagramu danceradio.cz. No a teď do uší posílám další muziku. Proběhnou Sebastian Ingrosso společně se Celine Dion, taky novinka Mousy Man Ghost a nebo Bingo Players. Za chvilku na Dance Radio.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operaklehce.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Dance Radio.

Jonatus Diamond z Féteru Dance Rádia, 2 minuty po půl druhý na 89,9 FM. DJ a producent Karl Cox tento týden poslal na sociální sítě krásný příspěvek s názvem Moment neskutečnej a kruh se uzavřel. Šlo o to, že tato technolegenda navštívila Karla Buckinghamský palác a krále Karla ke speciální oslavě 50. výročí jedný z charit. Jmenuje se King's Trust, předtím to bylo Prince Trust a jde o to, že to je vlastně organizace, která podporuje posledních 50 let více než 1 000 000 mladých lidí po celém Spojeném království, aby mohli začít svoji kariéru. No a právě Karl Cox byl jedním, komu pomohli přispět a on si vlastně tak vydělal na svoji první DJský vybavení. Takže odstartoval svou kariéru a je to neskutečný, kam to dotáhl a hlavně chtěl se o všechno opět podělit a za všechno poděkovat právě králu Karlovi, dřív princi Charlesovi. Takže je to krásný. Doufáme, že pokračovat bude, že svoje řemeslo taky bude předávat dál. A co já předám dál za chvilku, tak je další muzika. Do uší poletí Baby D. Akris, taky Kygo, Victoria Nadine, Daft Punk anebo Martin Garrix. Pořádná lajna, tak jdem si to užít na Dance Rádiu.

Féteru Dance Ráda dohrávají Martin Garrix, Mike Shinoda a Waiting for Tomorrow. Tak my na nic nečekáme, rovnou koukneme do kalendáře, protože vidím, že dneska slaví svátek Ferdinand. Jestli nějakého znáte, nezapomeňte mu popřát. Tohle jméno je germánského původu. V České republice ho má 1240 mužů. Jejich průměrný věk je 58 let. Jinak dneska je taky den zalévání květin, takže pokud někomu hlídáte byt nebo máte zalévat zahradu, tak nezapomeňte na to. K tomu taky popřejeme zvířátkům. Ze zvířátek slaví pejsek, který má jméno Pongo, a z kočiček je to Robin a nebo Puco. Tak samozřejmě gratulujem i ať už slavíte nějaký výročí nebo cokoliv jiného. Jinak doufám, že všichni máte skvělý den, že si ho užíváte. A samozřejmě jsme rádi, že je to s vlnou a pořádnou náloží taneční muziky skrz vlny Dance Rádia. Za chvíličku nás čekají Loco Dice, Casey Lights a možná se vejde i Kenin a Power. Tak užívejte a přeju super poslech všem.

Tanina Power v Féteru Dance Rádia. Pomalu mezi vás pouštím ochutnávku toho, co nás čeká v následující hodince. Tak po 14. hodině dáme novinku novou Becky Hill, Hands on Me. Bude také Tiesto, Sabrina Grace a Beautiful Places. Tenhle kousek nám odstartuje následující hodinku, tak držte vlnou, pokračuje Party Break, jsem Terka a super poslech přeju. Je 14.02.

0: Na Dance Radio výborná muzika Jade the Pancake. Máme tady informace, co se DJky producentky Amelie Lenz týče, tak ona vstupuje do svojí další éry. Oznámila album, který se bude jmenovat Aura, měl by být vydaný 4. září 2026 prostřednictvím jejího labelu. Jak říká, je to projekt s 11 skladbama, je to taková klubová energie, její osobní transformace. A k tomu samozřejmě chystá taky velkou open air show, kterou bude oslavovat právě vydání tohodle nového alba. Takže pokud patříte mezi milovníky Amelie Lenz, tak rozhodně byste to neměli prošvihnout, protože to prej bude sakra jízda. No a jízda to bude taky z Féteru Dance Rádia. Už za moment Izzy Cross, Becky Hill a nebo třeba Dom Dola a No Room for Saints. Za moment na Dance Rádiu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Dance Radio.

0: Dvě minutky po půl třetí na Dance Radio Emotions a Generator, ale teď se mrkneme do světa filmu, protože Nicolas Cage, herec, nám prozradil, že na začátku tisíciletí odmítl důležitou velkou roli Green Goblina ve filmu Spider-Man a dal přednost jinému projektu. Jak sám přiznal, baví ho hrát jak hrdiny, tak i padouchy a nechce být během své kariéry spojený jenom s jedním typem role. Tak zajímá mě, v jaký roli byste si představili třeba v další Nicolase Cage a jestli byste si ho vůbec představili v roli Green Goblina. Já s tím mám spojenýho toho herce, který ho jako hraje a teď přemýšlím, jestli ano nebo ne. Každopádně nejnovější Spider-Man do kin vtrhne přesně za 2 měsíce, tak na ten už se těším. A na co se těším taky za chvilku další muzika u nás na vlně Dance Radio. Čeká nás John Summit a Legacy, taky budou Coldplay, Shapeshifters anebo zástupce české scény Dominic Geringer I Need Breath. Už za momentík na vlně Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: This is our legacy.
1: Look at me.

Zástupce české scény Dominik Geringer I Need Breath Fetter u Dance Radia 12 minutek před 15 hodinkou. Před hodinkou jsme si dali pohled do kalendáře, kdo dneska slaví svátek a teď se rovnou podíváme na nejoblíbenější česká jména. Ještě loni to byla z dívčích jmen Eliška, tu ale se seděla Viktorie. Po 13 letech se seděla Elišku na druhý místo, na třetím skončila Sofie, jinak z kluků je to už od roku 2011 Jakub, následuje ho Matyáš a taky Jan. Jinak když se podíváme zpětně, tak třeba taková, tady jsem to měla, Jana královala 25 let, moje jméno Tereza 15 let, no a potom 13 let Eliška. Tak zajímá mě, jak je vaše nejoblíbenější český jméno, ať už je to holčičí nebo klučičí, případně jestli máte mimčo, nějaký dítě, a nebo uvažujete, jaký byste dali jméno svým potomkům. Všechno mě zajímá, jsem ženská zvědavá. Teď už taky další muzika do ušek, poletí Netsky s Bibi Rexou, taky Prodigy a vejde se i Dead Mouse a Science. Za chvilku si to dáme na 89 120,9 FM.

0: Didmau, Steve Appleton a Science, Féteru Dance Rádia. Za chvilku otvíráme poslední hodinu dnešního sobotního party breaku. Novinka s názvem Trippin nás čeká za chvilku. Doufám, že si stejně jako já zatančíte, že si to užíváte, že máte úsměv na tváři a ten vám doufám vykouzlí taky parisy. Fred Again a This Is Real, Disappear. Ladí Dance Radio, pokračuje Party Break, jsem Terka Ročeňová. Na Dance Radio si jdem vychutnat tu nejlepší taneční muziku. Je 15 hodin.
1: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Aura Kimmel Fett a Panic Room Fett je Rudence Rádia přesně ve 3:45 na 89.9 FM. Já jsem se tady našla, že v Japonsku opět něco vymysleli, ono teda k tomu spělo, jakože se to někdy stane. Možná se vám někdy něco zdá, ale nepamatujete si to. Tak pozor, v Japonsku totiž vědci vyvinuli zařízení, který prý dokáže zachytit mozkovou aktivitu během snění a potom to přemění v obrazy, na který se můžete později podívat. Je to teda zatím v rané fázi, ale naznačuje to, že v budoucnu se budeme moct zpětně podívat na to, co se nám vlastně v noci zdálo. No nevím, jestli občas, mi přijde, že mě většinou někdo honí s nožem nebo nějaký hororový scény, tak zajímá mě, o čem, když už si to pamatujete, se vám nejčastěji zdá. A jestli byste si zpětně chtěli jako prohlídnout, co se vám vlastně zdálo. Teď už další muziky a Harold van Lennep, taky band Rufus du Sol, Afraid V a Horizon. Za momentík na Dance Radio.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jo, jsou tady. Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
4: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Red V a Vodivá v Horizon v Eteru Dance Rádia, 5 minutek po půl čtvrtý a myslím si, že skvěle ideální čas na to mrknout, kde se koná jaká party a připraven už je jednoduše party service na Dance Rádiu. Party service. Tak, kdo by si chtěl dát pořádnou dávku energie, tak německý DJ producent Bovsky dorazí do pražského klubu Roxy. Čekají vás hutný basy, svižný tempo, hravý groovy a takovej pořádnej bounce zvuk, který nedostanete prej z hlavy. Takže dneska pražský klub Roxy. Kdo by si chtěl dát taky trošičku jízdu, nějaký dance floor, tech step, jump, deep, prostě takovou jakoby směs, tak dneska pražský klub Cross, kde se koná Divergence Party nebo Maidan. No a kdo by měl chuť na techínko, tak to se koná dneska v pražském klubu Epic, kam dorazí DJ zahraniční říkající si Fantasm. Takže taková menší naťukávka, co nás dneska čeká v pár klubech tady v Praze. Kdybyste chtěli vidět ještě nějaký jiný město, napište, mám tady pár pozvánek i mimo Prahu. No a k tomu samozřejmě muzika. Za chviličku Deep End, taky Sunset Strippers nebo Volak. A teď už taky pozvánka na vysílání Dance Rádia.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Vlaka Bamfet, Rudens Rádia, na vlně 89,9 FM, za chvilku nás čeká ještě Adriatek, Joe Corey a nebo Cream. Já vám taky přiblížím, co vás čeká dneska večer na vlně Dance Rádia. Předtím, než vyrazíte někam na party, případně pokud budete v práci, tak kdo vám bude zpříjemňovat chvilky, tak od 18 hodin to bude Šimza se svojí show, od 19 hodin Colorcast Radio Show, od 20 hodin vás čeká Rehab s Cyberpunk Radio, no a mezi 10. večerní a půlnocí, tak tam je něco pro milovníky trendsu, čeká vás Armin se svým Asotem, je to záznam ze čtvrtka, takže si můžete užít pořádnou trendsovou nálož dvouhodinovou. Já se loučím, zítra se budu těšit po obědě opět od 13 hodin, tak si užívejte, ode mě už za chvilku slíbený Adriatek Jelkery a mějte se krásně. Páčko, zítra pá.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brussel News.
1: Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Vladislava Koniak-Kamise krok potvrzuje pevnost vztahu Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti, uvedl Navrocky na sociální síti X. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

tři nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Truth, Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Dance Radio. Dance Radio.
3: Scooter. W&W.

Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížili její závislost na Spojených státech. Uvedl to před pátečním jednáním ministrů zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.

0: tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Dance Radio. From the speakers to your soul, this is Karma Karma Radio with Shimza. Turn it up.

visit us online at umfradio.com. I wanna make it.

0: Dance Radio. Dance Radio.
1: For all the best